0: Bless us, faithful God, you who are waiting for us in the silence of our hearts.
1: Blahoslavej nás, vierne Bože, ty, čo čekáješ na nás, utíši našich srdec.
0: Velsigni os, du trofaste Gud, du som venter po os, i hjärtats tystnad, beni nu, Dieu fidel, toi qui nous attend dans le silence de nos cœurs.